0: Abyčne, a z čoho oni žili tamto údy, to ty ľudé?
1: To, jak tam prišli, to kilo zerna na den zarobili. Jak tu byli na Ukrajine, kilo zerna im dávali, paráska kadáva, jaká bola bída. A jak prišli tam, to nebolo nič nemalé. Tak ona hovorí, ani trávka nikde nebolo, všetko ľudia žili trávu, bo nemali što isté. Niče nedarobili. A v Chosku byli sádru, znáš, tam bližičko, nedaleko. To jabka padali, oni tam nezberali. To išli smoky traktorami, privoľovali toto jabka, že by ľudia nezberali. To chodili, králi. Píšli sme, ona píšla s myškami, píšlo ich 30 tých sešitkov i na sanočník. Sanočník zberali i tam šnejčané na druhým seli byli šnejčané i robili olí, bo to doma šnejci robil to olí i tam prišiel to tiež.
0: A kto to robil, to olí? Jak sa zval?
1: Čekaj, Vaňo, vidíš, vien bol listonošom. Vaňo. Jak sa, nemôže sa zdohádam. No i ona hovorí tak, Marin, vy pizniše prídete, vy tam idete tom doriškom, hej, budete idete a tam bude sa nočný a my tam budeme. I kazala, že ja ty Miško, my pít pazuchu, Mišo, že ja pít pazuchu i Anna. Ideme tom dorohom, ide jakýsi chlap. Matko Boska, ja tom Mišok šmarila, Anna ty šmarila, ja ne pídu krasti, ešte do Rosie, že ja prišla, že krava, nie. Šmarili sme, píšli sme, dýšli sme, ale tot chod perešol, ko nás nič nám nehovoril. To bol ruský jakýsi. Mu tam prišli a má Paráska hovorí, tá dema ten Miško, ja pán Parásk. Išol jakýsi chlap, ten mu žali, pamätali Miško, bo sme sa bojali, bo myslí, že ideme krasti, nie? Ešte pídeme do areštu tu na zamknúť, ja neprišli za zachodu tu do vás. Oni chodili bin, králi noč. Nočami chodili králi, bo nemali što isti. Mali také, jaká chuža bola na škivku za ňavo, tak mali kušo poľad. Tam bolo také kušo kompery, kušo také jarino, kušo se mali. Kompery, ty jak, bo prišli, už má kompery u kopana. To má takým saročku, može jak to toho, po kolina tam kušiša bolo. A to kompery také nedobro tam bolo, ja to davali to, davali len na ten deserový pomysločka, bo nemali, znaš, po kušičko, jak hostinu robili. A hostinu robili moment. Všetko še raz, dva poschodili. Moja tam prišli, to sú všetko raz, dva še poschodili, raz, dva stivu zastali, ani už to vde už mali. To isté, ale z počátku baš vždy Paráska nosila s denčom a minuch po zruši, se oni mala i se plakala, mamušu čoho ja vás neposluchala, i se mamušu čoho ja neposluchala, mi tak opovídala, že se. Až to bar tak a tak. A ešte nachválili to ty ruské. A taká poli bola Virchanovská. I se Anna Štalina žuje, daj mu, tak jak prišiel to, tak znaš to Rusko, tak už tak mu špívali a strach bosky.
0: A kde to bolo ešte, v Čarni?
1: V Čarni bolo, a ja.
0: Prišiel. Što, špívali za Stalinom?
1: No, Anna Štalina žuje, daj mu Bože zdorovie, tak špívali i špívali, jak prišli Rusko, bo sa tišili, že Rusko prišli, že už budú mať tam carstvo, a oni mali tam peklo ešte hirše, bo nemali ešte isté ani nič. Bola bída taká strach vosky. Spočátku mali strašne. Ľudia s hovodom púchli, merali, bo nemali što isté.
0: Ale to vám všetko povíli to tí ľudia, tak? Sestra vám povíli.
1: No ja, povíli všetko. I taká Anna od Petra Matičáka, naša sešitka z Čarnej, kada vám bolo, že

Do Niemiec vam ne vam bila. Pa znaš što ta ja volio iti do Niemiec, bo ja tam se tam narobila, jak diki osem. Šutko i korovo boli kin, šutko na mojih ruka bila. Ja mala 16 rokov. Ta ja v pole šutko robila i a vin bol gajovom. Ona bola arkušerkom, Polka. Ona bola, vin mal Polku ti ženu, to Štefan, to syn, a vin čak uzme špecel. To zna, ne budu opovídat, bo to za duže toho gadania, što ja tam prežila, volia mi ti do nimi. Ona mi vodilila tako dvisko bočko chliba na večeriu i dala mi vožečku cukru i do harbatu. I, a prišla jeho mama, žen do neho i vidiva, že ona mi tak daje nie toto jedlo. I tak hlom pakovala se to ta jeho mama, a ja chodila han po vodu. V zimi vozivam na sanočkách, mám pod vantavok taký, znaš, za stunni, a to bolo doskavalec, víte. A hliti mal taký vozok zrobil, znaš, taká drobenka, jak to vizk, tak, jak vozok boli veliko, oni také mačičky zrobil, što na tú bočku, na vantavok, ja vkladala. Tak im prišla tam ráno, i ona mi hovorila, tak Marišeniko, pojila si včera na večeriu. Ona po polsku gadala, jako, tak ja mu porušala plečama i všetko vdej gadala, bo to bola jej synova, toj Nimka. Ale Polka bola, ale nedobrá, bola vredná. Chvorom bola, no chodijam bosa na pole, to na obod, v nohoch, še mi zrobili toto, oberalo še mi tam. To znaš to, že ja, jak ja išla do Čarno, to išla tam na rukách i na kolinách, pres horu jem prešla, pres nicu i do Čarno, že bom vtekvam heč noču. Bo oni njem mi niž ne pomahali, a mene už tak bolilo, što ja ne mohla otrimati noha. Prišla mhna, vin ráno vstal, ale korovu treba bolo na pole poštati, a nebolo komu. Korovu mal i konia i všetko. Ale prišel, ale nepustila mama. Pokud se mi noho za mě začala tam prikladati kompery, mastily i všetko, i sávoku, ale že by se uberalo. Ja tý špeš pochodzím, bo nebyla v Němče, ale možná bych nič toho nemala. A vin byl fojdečerom. Ještě jeho syn jest. Jeden hmer. Ja, že má to tu knižečku, znaš, to možná, že mu dostala pár groši, bo Mikolaj, že byl v Němče, Němče to dostaje. Górnička tu tyž byla v Němče, tyž dostaje kniaži. Dreň to mají veci, no. A ja, dobře, že mi se obrvala, a neznám, kde tu ta knižečka se díva. Oj, Bože, mi Bože. No a jak to gadaš o tej... O ty Nowicki, jak ona, što ona powiedziała, że jaka to rodina, što?